0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol. Život je pridlhý na jednu lásku.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.